0: Bethany, aby zlali ušli, hoď si vysím te už leňuchy. Věty jsme ujde hýjat, síty si jak ujet fašty, ovaky. Věty toch se ovaky jan, tomu je vás sofuky.
1: Nemůj cet.
0: Tu je tvůta nágel špět, und wo die Trude sind.